net mame tu čes, bám říci, že jes, všech swingazus jes. Tady tlady dady lasy dam, je swingazů čas, a k tanci naraz, ti zní rytmu hlas.

Všude kolem je velký schon, to zpívá swinga zů milion. A všude zní píseň bláznivá, kdyby vás zazloubit, oh, kdo nás jezduje, jen si libuje a prospěvuje.

dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingazů pěst. Je vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odej se swingu, nebo tisíce swinga.